ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední dní.